0: noční koncert Interprogramu Rádio Praha věnujeme hudbě Josefa Haydna a pražských skladatelů Haydnovi doby. Na závěr pak zazní populární melodie české zábavné hudby. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Meine Damen und Herren, im heutigen Nachtkonzert von Interprogramm Radio Prag erklingt Musik von Josef Haydn und der Prager Komponisten aus der Zeit Haydns. Abschließend hören Sie dann populäre Melodien der tschechischen Unterhaltungsmusik.

0: Rádio Praha vysílá noční koncert.
1: This is in the program Radio Prague's multilingual service presented.